0: Ale ak se opravduj jméno Vala Elihan.
1: Ilio, Matrebor, vždyť to máte těch dobyšeš.
0: Hrchem, hrchem, tam je jenom hem, nic víc.
1: To samozřejmě znamená, Ilio, Matrebor.
0: To musíš znamená, seba Emilia Amatio, Zenia Montes, nebo ti těch jiného.
1: A mi je to Ilio, Matrebor.
0: Alles prý. Elina Makropulo, Schöckli, Eskreti.
1: Schöckli, Schöckli.
0: Siehst du, du Flöbel haben.
1: Und schöckli, das Jagd, du Bete.
0: Sei mir Prost, Saviet ihr Pschöz, oi, nachdem sie Ferdinando wie Narosenem Lupo Vendazate, Olli Stupado Ossum, Nazie Cessnat, Av Matris nim Sapise Tochle. Come infatis, Ferdinand Makropulus Tonus, Tematetski, Otec Finefan, Mata, Elina.